Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio.cz. Dance Radio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditec, ten těsní hned. Aditec, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditec G jako guma. Aditec.cz.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: koalice trancové taneční scény exkluzivně v Česku.
1: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
0: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad,

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Puf, puf, miau.
5: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin, All My Life, právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM, pár vteřin před 7 hodinou raní, no a po 7 už to tady zase odšpuntujeme, protože nás čeká 2 hodiny toho nejlepšího staneční muziky v rámci čtvrtečního ranního freše. Já věřím tomu, že už dneska se začneme pomalu chystat na nadcházející víkend, protože co dneska už je čtvrtek, to nám v práci všem uteče. Zítra pátek, tak pátek už se dá, dalo by se počítat do víkendu. Takže krásné ráno vám všem, 7 hodin přesně teďko před námi ta nejlepší taneční muzika Jonas Blue, Izzy Bizu a pecka Lifeline. A těšit se může taky na Midnight Generation, All My Smile Own

pohodové čtvrteční ráno. Muziku máme připravenou. Před námi jsou teď aktuální zprávy a taky počasí. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někdy i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někdy se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Fanoušci seriálu Wednesday se mohou těšit na jeho další sérii. Jeho tvůrci Alfred Cook a Miles Miller oznámili, že je dotočená už třetí řada. Projekt je jedním z fenoménů, který se dostal na platformy. Premiéru měl v roce 2002 a odstartoval mimo jiné návrat gotické módy. Třetí řada bude mít 8 dílů a diváci uvidí v létě 2027. Ceny plynů v Evropě mohou dál růst, pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent, běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Pokles cen naopak v brzké době očekávat nelze i v případě uklidnění situace na Blízkém východě, bude plyn na trhu zlevňovat nejdříve až v příštím roce. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásné dobré čtvrteční ráno, Basement Jacks, ETML a Never Say Never právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. 7 hodin, 15 minut k tomu, krásné dobré čtvrteční ráno, tady je čtvrteční ranní fresh. Já jsem Andy Road a přeju všem pohodový den. Dneska máme 1. října, svátek slaví Igor, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, no a určitě si dáme za chviličku třeba novinku v našem éteru All Night Long a bude taky potom Jonas Blue, Rehab, Eden Prince a spousta dalšího. Tak pokud právě vstáváte, nebo už jste vzhůru a děláte si třeba snídaní, jdete do sprchy, usedáte do auta, někam jedete, tak samozřejmě všem řidičům přejeme šťastnou cestu a vy, co právě teď vstáváte, tak příjemné probuzení a dobré nalazení na čtvrteční den. Před námi skvělá taneční muzika, tak jdeme na to už za pár okamžiků. Krásné ráno.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Je čtvrteční den s rádio, čtvrteční ranní fresh a právě teďko nám dohrává Eden Prince a pecka Let It Go. Máme, přátelé, krátce po půl osmí a to je právě ten čas, kdyby jsme se měli podívat na to, jak to bude nad Českou republikou vypadat s počasím ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maximále bude na příjemných 25 stupních, takže si dneska rozhodně ten den užijte. Vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A dobrá zpráva je i na následující dny, potažmo na víkend, protože...

0: pár stupňů dolů, ale stále by mělo zůstat polojasno a oblačno, teploty by neměly jít pod 20 stupňů, což si myslím, že je v rámci babího léta stále značka ideál. Před námi na Dance Radio další skvělá taneční muzika, Rudimental, Reagan Bowman, Night Ladies, bude taky Sonic, It Feels So Good, The Glitch Mob, Art Bud, anebo moje hodně oblíbená věc, John Summit, Close a pecka Focus.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.
3: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: 7 hodin a 48 minut, tohleto je čtvrteční ranní fresh na Dance Radio. Naprosto fantastická záležitost, věc, která má už několik let za sebou Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know, ale úplně v novém podání a v hodně luxusním podání. Art Bud společně s Davidem Guettou spojili síly a společně udělali cover, remix. On je to vlastně jakoby, vlastně on je to oficiální release společně s Gotye a Kimbrou, takže vlastně je to kompletně Art Bud, David Guetta, Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know. Samozřejmě my ten originál známe už několik let, ale tato verze v podání, kdy se do toho přidal David Guetta společně s Arbatem, má úplně jiný nádech a má to úplně jiný vibe a za mě je to naprostá pecka. Tak doufám, že i vy jste si to takhle po ránu hezky užili a že vás to aspoň nakoplo do toho čtvrtečního dne. My do 8 hodiny určitě si dáme, jak jsem sliboval před chvílí, Johna Summita, Close Focus a bude taky Trent Moller In Progress a možná stihneme i Sub Focuse. Tak užívejte, krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Rádio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

Naprosto skvělá záležitost Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, Trent Moller in Progress a přesně takhle si to po ránu představu. Naprostá pohodička, skvělá nálada, prostě přesně takhle to má být. Jedna minuta nás dělí od 8 hodiny raní, my po 8 určitě budeme pokračovat. Čeká nás třeba Esquire a Got to Have Your Love. Připomeneme si taky jeden velký letní virální hit, Enot

To všechno a mnohem víc po 8 hodině u nás na Dance Radio. Krásné ráno ještě jednou vám všem. Máme 1. října, svátek slaví Igor, tak přejeme všechno nejlepší. No a před námi jsou teď aktuální zprávy a taky počasí. Dance Radio. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohledu. Motoristé ničí přírodu, nebuďte jejich loutka, vzkazuje českému premiérovi ohledně změn na ministerstvu životního prostředí hnutí Greenpeace České republiky. Jeho dobrovolníci ve středu v Pražské ulici na Nivách překryli předvolební billboard místní buňky Ano do komunálních voleb plachtou se satirickými koláží zachycující šéfa motoristů Petra Macinku a jejich současného prezidenta Filipa Turka s Andrejem Babišem. Historická budova Národního divadla na Vltavském nábřeží už léta využívá blízkost řeky ke klimatizaci svých vnitřních prostor. Voda z Vltavy slouží nejen ke chlazení prostor, kde se denně scházejí stovky lidí, ale také k vytápění. Nejen tento systém nyní Národní divadlo obnovilo. Modernizace technologií stála 302 milionů korun. 250 milionů korun šlo z Národního plánu obnovy a 52 milionů korun poskytlo Ministerstvo kultury. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 minut k tomu. I po 8 hodině si dáváte čtvrteční ranní fresh s Andy Roadem na Dance Radio Esquire a Ariel Shilon Got to Have Your Love. Nádherná houseová a melodická věc, která právě teďkon doslova do písmene prosvištěla éterem Dance Radia v rámci čtvrtečního ranního freshe. No a věřím tomu, že řada z vás už je třeba na cestě do práce, do školy, už se všichni zhůru a že už se tak pomalu se mnou tady připravujete na ten čtvrteční den. Konec konců dneska má být nejteplejší den tohoto pracovního týdne. Teploty až okolo 25-26 stupňů, což je vlastně nádherný flashback pár měsíců zpět, kdy jsme měli letní teploty. Takže tím chci vlastně jakoby zmínit, že pokud dneska nemusíte dělat nic důležitého, tak vlastně všechno můžete odložit a nechte dnešní den takovej prostě víc jakoby pohodovej. Užijte si ho, má být opravdu krásný počasí a nevím, pokud vám to samozřejmě dovolují ty možnosti, tak radši vyražte někam ven, dejte si do sluchátek Dance Radio a užívejte si tu nejlepší taneční muziku, kterou vám tady samozřejmě na vlnách 89 a 102,9 FM servírujeme 24/7 před námi. Za chviličku už třeba Kraftwerk Tour de France, bude taky Another 54 Ultra Talk to You, Klaes Rosen nebo taky Chardonnay Call Me Out, tak krásné ráno.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: 8 hodin 31 minut k tomu, krásné, dobré, čtvrteční, stále ještě ráno, Chardonnay, Martin, Call Me Out, jedna z těch taky pohodovějších věcí, které tady v éteru Dance Rádia máme. No a vzhledem k tomu, že za 29 minut už bude po čtvrtečním ranním freši, tak se pojďme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek čekáme na většině území České republiky polojasnou až oblačnou oblohu. Dneska nejteplejší den v tomto týdnu, 25 stupňů, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale vůbec se nemusíme bát, že bychom v následujících dnech o nějaký drastický teploty přišli, protože stále se budeme pohybovat s teplotami někde okolo 20 stupňů. Dnes tedy ale nejteplejší den v tomto pracovním týdnu. Tak jak už jsem říkal před chvílí, pokud dneska nemusíte, odložte to na někdy jindy, ta práce prostě počká, běžte si užít, pravděpodobně jeden z posledních takhle teplých dnů tohoto roku. Před námi další skvělá muzika, Joe Inegro, Make a Move on Me, bude taky Avira, Joe Stone, Alesso, anebo taky Divoli.

hodin, 51 minut k tomu, vy si dáváte čtvrteční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Tohle je Sin Call a pecka, která se jmenuje Lovely Day, a já věřím tomu, že dneska ten Lovely Day opravdu bude 9 minut nás dělí od 9 hodiny ranní, kdy po 9 už tady pro vás bude dopolední drive s Katie, odpoledne taky odpolední show s Michaelem C a nesmí ani zapomenout, vzhledem k tomu, že je čtvrtek, tak stejně tak jako každý čtvrtek i dneska je tady pro vás aktuální vydání pořadu Dance Radio Chart a pro vaše oblíbené tracky můžete hlasovat vždycky do středečního odpoledne na webu Dance Radia a poté ve čtvrtek si vychutnat premiéru této hitparády. Takže dneska od 18 Dance Radio Chart tady na Dance Radiu. Před námi ještě skvělá taneční muzika do 9, třeba James Hype, Don't Wake Me Up, anebo taky Cassius a Don't Let Me Be.

Naprosto fantastická šlapačka na závěr čtvrtečního ranního freše Isla Rock Pushit Muzaik Remix právě teďko v našem éteru. Máme krátce po deváté, mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám příjemný čtvrtek a taky hezký zbytek dne. Pro nikoho možná ten den teprve startuje, ale já věřím tomu, že pokud setrváte na vlnách Dance Radia, takže se ho maximálně užijete. Mějte se krásně a těším se na vás zítra v pátek v 7 hodin ráno. Ahoj! Dance Radio News. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někdy i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někdy se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Fanoušci seriálu Wednesday se mohou těšit na jeho další sérii. Jeho tvůrci Alfred Cook a Miles Miller oznámili, že je dotočená už třetí řada. Projekt je jedním z fenoménů, který se dostal na platformy. Premiéru měl v roce 2002 a odstartoval mimo jiné návrat gotické módy. Třetí řada bude mít 8 dílů a diváci uvidí v létě 2027. Ceny plynů v Evropě mohou dál růst, pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent, běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Pokles cen naopak v brzké době očekávat nelze i v případě uklidnění situace na Blízkém východě, bude plyn na trhu zlevňovat nejdříve až v příštím roce. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

0: Paul Kalkbrenner 92 na frekvenci Dance Radio. Já vám přeji krásný dobrý ráno. Máme, přátelé, čtvrtek 1. října 2026. Takže nám začíná nový měsíc a já doufám a věřím, že se máte naprosto fantasticky. Babí léto stále trvá v Česku. Takže doufám, že dnešní teploty, které budou okolo 25 stupňů, takže se náležitě užijete a že budete třeba moci prchnout dříve z práce a budete si moci tohleto nádherný počasí užívat. Co vás čeká v průběhu celého dnešního rána a dopoledne? Spoustu super muziky. Představíme i novinky, zajímavosti, věci okolo nejenom hudby, umělé inteligence, taky technologií, ale i filmů a dalších témat. Takže doufám, že si to užijete. Za malou chvíli už si dáme novinku Ned Slater, taky Rosala, Bands, The Blessed Madonna a spoustu dalšího. Takže krásný ráno, mimochodem svátek slaví dneska Igor. Takže přejeme všechno nejlepší.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Dance Radio. Novinka.

0: přátelé, The Blessed Madonna, Jacob Laske, taky Mercy na frekvencích Dance Rádia 89 a 102.9 FM. Přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte dopolední drive. No a pojďme se podívat už do světa hudby. Co vás určitě bude zajímat, je spojení legendárních prodigy, kteří nejenom, že jsou teď momentálně na tour a už 23. listopadu zahrají taky v Praze, ale to určitě víte. Ale co možná nevíte, že jim vyjde speciální vinyl, o kterém jsme se tady taky bavili, ale taky Prodigy momentálně chystají nový tracky. Ještě k tomu, že stíhají prostě odjet šňůru a koncertujou, tak mezi tím chystají novou hudbu, která by snad měla vyjít ještě v letošním roce. Vemte si, že je 1. října, takže buď už to pánové mají hotový, anebo ještě si odskočí i do studia. No a co zatím víme, že Prodigy se vrací s novými tracky a slíbili tam a slibují tam návrat k temnému raveu, jako tomu bylo třeba v minulosti, protože malinko trošku některé ty kousky novější jako byly takový jemnější. No ale právě, jak už avizoval jeden z členů Liam Howlett, tak slíbil, že právě nový kousky budou ještě víc evil než jejich dosavadní sound. Takže trošku návrat do minulosti, trošku větší temnota a rozhodně se máme na co těšit. Já se těším a jsem zvědavá, jestli třeba v rámci i toho listopadového koncertu zazní třeba něco nového, co ještě nevyšlo, a věřím, že fanoušci tak z toho budou úplně ve varu. Moc se těšíme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

0: Andrew Brook, přátelé, a Old Friend na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že máte krásný čtvrteční ráno a že jste s náma, ať už ladíte odkudkoliv, v práci, venku, na dovče, v autě nebo ve fitku, tak věřím, že jste na frekvencích Dance Rádia. A připomínám také aplikaci Dance, protože díky apce můžete ladit nás úplně kdekoliv, v Česku i ve světě. Zároveň tam máte info o našich pořadech od pondělí až do neděle, abyste věděli přesně kdy, co, v jaký čas se odehrává. Zároveň info o našem playlistu, kdy můžete dohledat přesně to, co potřebujete. Takže aplikace Dance Rádia je úplně zdarma a k dispozici pro iPhone i Androidy, a pokud ještě nemáte, tak honem rychle instalujte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Puf, puf,
6: mňau. Bejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: frekvencích Dance Rádia 5 minut po 10. hodině. My pokračujeme dál a už za malou chvíli se těšte třeba na Medusa a Silence. Nebude chybět ani Chris Wake a Nothing Better. Už mezi 10. a 11. vás čeká spoustu skvělý hudby, novinek a zajímavostí a omrkneme i trendy, tak se těšte. Teď už připraven Andy a nejčerstvější zprávy. Hezký ráno. Dance Radio
1: News. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohledu. Motoristé ničí přírodu, nebuďte jejich loutka, vzkazuje českému premiérovi ohledně změn na ministerstvu životního prostředí hnutí Greenpeace České republiky. Jeho dobrovolníci ve středu v Pražské ulici na Nivách překryli předvolební billboard místní buňky Ano do komunálních voleb plachtou se satirickými koláží zachycující šéfa motoristů Petra Macinku a jejich současného prezidenta Filipa Turka s Andrejem Babišem. Historická budova Národního divadla na Vltavském nábřeží už léta využívá blízkost řeky ke klimatizaci svých vnitřních prostor. Voda z Vltavy slouží nejen ke chlazení prostor, kde se denně scházejí stovky lidí, ale také k vytápění. Nejen tento systém nyní Národní divadlo obnovilo. Modernizace technologií stála 302 milionů korun. 250 milionů korun šlo z Národního plánu obnovy a 52 milionů korun poskytlo Ministerstvo kultury. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, za náma Mr. Belt a taky Wesel a Avion a One More Day na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že jste s náma a že samozřejmě máte příjemný čtvrteční dopoledne. Hrozně rychle to letí, musím říct. Zároveň to je i tím, že samozřejmě jsme měli ten, nebo máme zkrácený ten pracovní týden. O to víc doufám a věřím, že samozřejmě se máte hezky a třeba to vaše volno ještě trvá. A teď už se mrknem taky na nový desky před víkendem, si myslím, což je určitě fajn věc. A mrkneme se na česko-slovenský vody, ale zároveň i zahraniční. Jo? Začneme u kapele Linkin Park, která momentálně pracuje na nový desce, to už víme. No a krátce po vydání From Zero se kapela samozřejmě vydala v roce 2024 na světový turné, poprvé s Emily Armstrong, který skončil teda až letos v červnu. Od té doby samozřejmě tedy Linkini pracují na nový desce, ale vydávají v těchto dnech živák Unshattered film soundtrack ze São Paulo, který je nejenom živákem, ale taky tam můžete vidět spoustu zajímavých rozhovorů, střípky z backstage, ze zázemí kapely a tak dále. Pojďme se ale mrknout i na kapelu Nothing But Thieves, kterou já mám moc ráda, je to takovej alternativní a indie rock. Tato britská formace přináší pátou studiovou desku Stray Dogs, určitě doporučuji. No a to není všechno, mrkneme do českých vod. 100 zvířat vydávají další řadovku Žádná poezie, a to především v žánrech ska a reggae. U českých vod zůstaneme, protože zpěvačka Leny přichází s deskou Good Omens, která nabízí nejenom pop rock, ale i rock a trošku přitvrdila. A máme se rozhodně na co těšit. Ta deska vznikla v Londýně a produkce se ujal Filip Vlček. Takže určitě se těším já osobně moc na novinku od Leny. No a posledním typem je i Cara Delevingne, což je i zároveň modelka a herečka, která přináší desku Not Normal, která je taková indie alt popová. Takže doporučuji. Tolik typy na nový desky, tak se to dejte.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

Laru a taky Bulletproof na frekvencích Dance Rádia, čtvrteční dopolední drive je v plném proudu, přátelé. A my pokračujeme dál a pojďme se podívat na hudební tipy. Před chvilkou jsme řešili hudební desky, ale tentokrát budu mít něco special pro všechny milovníky elektronické hudby a taky milovníky Faithless. Faithless, tak to je legendární uskupení, které už tady s náma je opravdu řadu let a myslím si, že budete znát legendární skladby, jako je Insomnia, We Can One, Tarantula a tak dále. A proč to mluvím? Protože dvě skladby od Faithless, který jsem i zmínila, dostali nový kabát a zhostil se jej Adam Bayer, což je hlavní hvězda drum codu a zakladatel, spoluzakladatel. Adam Bayer a také Cassia, kteří se rozhodli zremixovat právě klasiky k 30. výročí drum code. Přesně tak velký výročí slaví. Je to neuvěřitelný. 30 let na hudební scéně a v rámci toho potěšili všechny fanoušky, protože už na Spotify, samozřejmě na Beatportu a všude možně můžete si poslechnout nejnovější dva remixy a právě od Faithless, konkrétně ke skladbě We Come One, která zní teď. A taky ten zremixoval Adam přímo a další remix Tarantula, tak té se zhostila zase Cassia. Jak to zní, tak to už se můžete přesvědčit na Spotify a taky na všech platformách pod drum codem. A já jsem zvědavá, to ještě neslyšela, těším se, ale já vždycky tady často říkám, to možná budete znát a vědět, že jak jsou ty skladby kvalitní, originální, tak ten remix, jakýkoliv remix a jakákoliv podoba musí zákonitě znít taky dost dobře. Takže si to dejte, pokud budete mít chviličku čas a samozřejmě drum codu přejeme všechno nejlepší. Dance Radio. Dance

přátelé, pojďme se zaměřit teďka na frekvencích Dance Rádia na velmi zajímavý téma, a to umělou inteligenci. A musím říct, že mě zaujal článek, který jsem objevila vlastně ráno a přichází, nebo píše se v něm o vlastně takový jako metastudii, se kterou přichází nejprestižnější manažerská škola světa, a to Harvard. A právě na Harvardu se momentálně velmi zaobírali tím, v jak velký míře používáme obecně jako umělou inteligenci, a porovnávali tam nerovnosti mezi muži a ženami. A taky zajímalo tuto vlastně jako metastudii, zda využívají umělou inteligenci na, jako v různých spektrech, více ženy anebo muži. A samozřejmě i tady přišlo velmi zajímavý informace, a je samozřejmě to tady jako docela černý na bílém, a potvrzuje se, že ty nerovnosti mezi muži a ženami se týkají i co se týká používání umělé inteligence. Ženy jsou za její používání teda údajně častěji penalizovány více než muži, a ti si právě hlídají více svý soukromí. Takže i spoustu soukromých věcí nezdílí třeba s AI. Nicméně právě sabotace AI, tak ta trpí, nebo tou trpí i třeba kariéra, kariérní oblast, a taky prohlubuje se trošku jako genderový vyvážení a tak dále. Co je také zajímavé, že studie potvrdily, že ženy používají AI o čtvrtinu méně než muži. Na internetu se teda v návaznosti na to rozjeli i spekulace, že pokud tedy ženy nedoženou muže, tak utrpí tím právě jejich kariéra a tak dále. Nicméně ono to není tak úplně jednoduchý, protože samozřejmě AI tak nějak by měla nahradit a už nahrazuje některé profese, ale není tomu tak úplně v takový té klasice, protože pořád ty lidi budou potřeba, ale samozřejmě lidé, kteří více adaptujou, tak s tou AI budou lépe pracovat, tak potom tu práci samozřejmě mít budou. No a samozřejmě je tady ještě spoustu dalších věcí a tak dále. Třeba ženy dominují na poli etiky umělé inteligence a tak dále. Přestože třeba muži tvoří naprostou většinu vývojářů AI, tak ženy vládnou oboru, jako je etika, zodpovědnost a taky implementace AI. No je to zajímavý, pokud by vás to zajímalo, mrkněte na net, je to docela velká, dlouhosáhlá studie. Dance Radio. Dance Radio.

0: Pravděpodobně to letí, máme 3 minuty po 11. hodině. Už za malou chvíli se rozezní v našem éteru Robin a Clear Up. No a potěšíme i všechny milovníky lámaných beatů Ned Sky, Andromedic, Out of Body. Už mezi 11. a 12. vás čeká spoustu skvělý hudby, omrkneme novinky, taky kulturní tipy a určitě taky novinky ve světě hudby. Hudby. Teď už je ale připraven Andy a zprávy, pojďme na ně. Hezký dopoledne. Dance Radio
1: News. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někdy i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někdy se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Fanoušci seriálu Wednesday se mohou těšit na jeho další sérii. Jeho tvůrci Alfred Cook a Miles Miller oznámili, že je dotočená už třetí řada. Projekt je jedním z fenoménů, který se dostal na platformy. Premiéru měl v roce 2002 a odstartoval mimo jiné návrat gotické módy. Třetí řada bude mít 8 dílů a diváci uvidí v létě 2027. Ceny plynů v Evropě mohou dál růst, pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent, běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Pokles cen naopak v brzké době očekávat nelze i v případě uklidnění situace na Blízkém východě, bude plyn na trhu zlevňovat nejdříve až v příštím roce. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Base a First Sight na frekvencích Dance Rádia. A já vám přeji krásný čtvrteční dopoledne. Doufám, že ho máte krásný a že jste s náma. No a my už se pojďme podívat na takový důležitý téma, pokud jste třeba umělci, DJové, producenti a muzikanti a třeba jste na začátku svojí dráhy, anebo byste tu svoji kariéru naopak už chtěli někam posunout, protože už nějakou dobu hrajete, tvoříte hudbu a tak dále, ale nedaří se vám to. A možná si říkáte, že dneska je ta doba samozřejmě jednoduchá, když budete mít sociální sítě, že se vás prostě ty lidi všimnou, což do nějaký míry určitě tak je, ale pojďme si říct, že sociální platformy a sítě jsou i zároveň velmi nejistý, protože samozřejmě ty algoritmy už fungují trošku jinak než v minulosti, ne vždycky, i přesto, že teda ten dosah máte, ale ne vždycky se vás všimnou ti důležití lidé pro vás, a to jsou třeba promotéři, bookingoví manažeři, dramaturgové v rádích a tak dále. A pořád, já jsem totiž tady pročetla takový článek český, a pořád teda je docela jako dobrou platformou sdílení a posílání e-mailů. Možná si řeknete, ty brďo, to už je snad 100 let za opicema, ale opak je pravdou, protože právě e-mailová komunikace a e-mailová schránka stále má poměrně zásadní zastoupení, a to především pro lidi, kteří třeba dělají v hudebním biznesu a vlastně nemají čas tolik třeba projíždět sociální sítě, i starší ročníky třeba je nemají, a nebo je tolik nesledují, nebo se jim brání, a pořád ty e-maily jsou jistota, že minimálně ten e-mail váš třeba s vaší tvorbou dorazí tam, kam má. Pokud samozřejmě bude feedback, to už ne vždycky jde ovlivnit, ale proto taková menší rada, i co jsem tady tak provetěla článek, pokud jste třeba DJové muzikanti, že je super posílat nevydaný tracky, nevydaný skladby, různý extendový verze ve formátu WAV, anebo předstih před vydáním poslat to, než to vyjde. A naopak pro producenty a hudebníky je dobrý najít si přímo kontakt na rádiové dramaturgy, třeba booking manažery v klube, dramaturgy na festivaly a tak dále, a třeba i hudebním redaktorům, kteří stále e-mail používají, a myslím si, že spousta z nich pořád tohle to jede. Takže pokud jste si říkali, že už to nemá smysl, naopak podle těch čísel a dat určitě ten e-mail je velmi důležitou součástí.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Přesně tak, kulturní a party service je připravený i dneska ve čtvrtek, 1. října se toho poměrně hodně děje, takže se na to pojďme podívat. Po Praze dnes stále můžete navštívit třeba Future Gate Festival, festival sci-fi filmů a dokumentů a sci-fi kultury v kině Lucerna, a to až do 4. října, takže určitě můžete vyrazit sami s dospělákama, kámošema, ale i s dětma. Těšit se ale můžete i na další festival, a to v Centru současného umění DOX, který startuje dnes, a je to festival umění, literatury a vzdělávání. Startuje to dneska a potrvá až do neděle, takže zase velmi zajímavá akce. Dnes taky Den architektury, 16. ročník festivalu, který startuje v Praze a nabídne spoustu skvělého programu. Tématem je Bydlím, tedy jsem, a to až do 7. října můžete vyrazit na tenhle ten festiák a nabídne spoustu zajímavého programu. No a mrkneme se už i na koncerty. Dneska Palác Akropolis nabídne polskou sestavu Bester Quartet od 19:30 večer. Malostranská beseda od 20 hodin přivítá ETC. Start od 20. Ještě jednou dnes můžete navštívit taky třeba klub 007 na Strahově od 19 hodin. Tady vystoupí kapela The Toasters. Café v lese nabídne dneska příjemný melodie, a to kapelu Alex Sax, a o support se postarají Casablanca Drivers. Start 19:30 večerní. Bike Jesus nabídne dnes od 19 hodin Zabiť Františka a Josefína. Ještě jednou Bike Jesus. No a Meat Factory, tak sem můžete vyrazit si jít poslechnout australskou metalcoreovou špičku The Amity Affliction, Silent Planet Warriors, a od 18 hodin bude tam hned 4 kapely. No a to není všechno, dneska nabídne i Futurum Music Bar něco tvrdšího, denverští Havok, Blood Red Throne, Xoner a Eradicated od 19 hodin. V Krosu dnes můžete vyrazit na kavárna, pivo, hledající smysl a kafé, vernisáž a pseudo. Dneska hudba, sraz studentů, pohodička a art a tak dále. Celý to startuje dneska už ve 20 hodin. No a můžete vyrazit taky na další místa. Bar v Krymský dneska zahraje Nikolupen od 21 hodin. Dan Neighbor se na vás těší v Twist Baru od 21 hodin. A v Groove Baru dneska můžete si jít poslechnout Stesí TFGN od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže se vyberete.

Přátelé, 11.54, aktuální čas, já se pomalinko rozloučím, protože nás 6 minut dělí od 12. hodiny polední a to znamená, že se pro dnešek loučím. Já vám děkuju za krásný start dnešního dne. Odstartovali jsme 1. říjen, další měsíc a já doufám, že pro vás ten dnešní den bude fajn. Ať už vás čeká cokoliv, tak doufám, že to hravě zvládnete i třeba díky Dance Rádiu a naší společnosti. Co vám ještě nabídnu, rozhodně Nickyho Romera a snad ještě Nobody Listen, Anet X. Stíháme do 12. hodiny, pak už zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne se těšte mezi 14. a 18. na Milana Kroužela, který se o vás tady hezky pěkně postará. No a v pozdějších hodinách, v podvečer, vás čekají naše pravidelné pořady. Třeba od 18 hodin hitparád Dance Radio Chart. A to není všechno, v pozdějších hodinách pak Tiesto od 19 hodin jeho Prismatic, taky Armin van Buuren State of Trance od 20, Music of Freedom od 22 a Adam Beyer Drum Code od 23. Moc si to užijte, mějte se krásně a společně se opět uslyšíme zítra.

Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohledu. Motoristé ničí přírodu, nebuďte jejich loutka, vzkazuje českému premiérovi ohledně změn na ministerstvu životního prostředí hnutí Greenpeace České republiky. Jeho dobrovolníci ve středu v Pražské ulici na Nivách překryli předvolební billboard místní buňky Ano do komunálních voleb plachtou se satirickými koláží zachycující šéfa motoristů Petra Macinku a jejich současného prezidenta Filipa Turka s Andrejem Babišem. Historická budova Národního divadla na Vltavském nábřeží už léta využívá blízkost řeky ke klimatizaci svých vnitřních prostor. Voda z Vltavy slouží nejen ke chlazení prostor, kde se denně scházejí stovky lidí, ale také k vytápění. Nejen tento systém nyní Národní divadlo obnovilo. Modernizace technologií stála 302 milionů korun. 250 milionů korun šlo z Národního plánu obnovy a 52 milionů korun poskytlo Ministerstvo kultury. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivuj kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někdy i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někdy se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Fanoušci seriálu Wednesday se mohou těšit na jeho další sérii. Jeho tvůrci Alfred Cook a Miles Miller oznámili, že je dotočená už třetí řada. Projekt je jedním z fenoménů, který se dostal na platformy. Premiéru měl v roce 2002 a odstartoval mimo jiné návrat gotické módy. Třetí řada bude mít 8 dílů a diváci uvidí v létě 2027. Ceny plynů v Evropě mohou dál růst, pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent, běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Pokles cen naopak v brzké době očekávat nelze i v případě uklidnění situace na Blízkém východě, bude plyn na trhu zlevňovat nejdříve až v příštím roce. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dance Radio. Dance Radio.

teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohledu. Motoristé ničí přírodu, nebuďte jejich loutka, vzkazuje českému premiérovi ohledně změn na ministerstvu životního prostředí hnutí Greenpeace České republiky. Jeho dobrovolníci ve středu v Pražské ulici na Nivách překryli předvolební billboard místní buňky ANO do komunálních voleb plachtou se satirickými koláží zachycující šéfa motoristů Petra Macinku a jejich současného prezidenta Filipa Turka s Andrejem Babišem. Historická budova Národního divadla na Vltavském nábřeží už léta využívá blízkost řeky ke klimatizaci svých vnitřních prostor. Voda z Vltavy slouží nejen ke chlazení prostor, kde se denně scházejí stovky lidí, ale také k vytápění. Nejen tento systém nyní Národní divadlo obnovilo. Modernizace technologií stála 302 milionů korun. 250 milionů korun šlo z Národního plánu obnovy a 52 milionů korun poskytlo Ministerstvo kultury. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tak nám dohrává Parisi, Fred Again a Eiler, This is real, disappear, this is real. Hezký poslech, krásné odpoledne vám tady přeju dneska na záskok v čase mezi 14. a 18. hodinou. Na místo Mikeyho, Míši, kterého zdravím, Mike Lasího, Milan Kroužil mezi tedy 2. až 6. odpolední. Přeju vám tedy ještě jednou nádherné babí léto, které venku skvostně kvete, takže si užívejte odpoledne. Máme nádherné počasí, ještě pár dní to vydrží a doufám, že u toho máte zapnuté naše frekvence 8229 FM anebo aplikace Dance Radio. Máme čtvrtek 1. října, zahájíme tedy měsíc, zahajujeme. Svátek má Igor, všem blahopřejeme a tady se ke přání ještě připojí Endor a Fjord, taková trošku klasika v tanečním duchu. Pak je tady pohodovka Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance či Culture Shock, Sarah D. Warren, All the Things She Said.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio.
3: Truth, Peace, Love, Acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Dance Radio. Dance Radio.
8: We're gonna get real weird here in a second.

0: klasickým kouskům ze 70. 80. let. Pak nás vyléčí Chainsmokers, The Cure a nakonec tedy Medeon Technicolor. 14 hodin 32 minut, posloucháte odpolední show.
1: Dance Radio.

0: Filip Zelinka a Heartbreak, tak jsme si trošku zlomili píty a je prima, že máme takové výborné producenty. Máme 14 hodin 7 a 40 minut, teď nás čeká Tiesto, Swimming Pool, VHS Rave, Rudimental, Annie Marie a ještě Tyan Wayne, Come Over. A Camel Fat, samozřejmě pozvánka na 16. října do Roxy, kde nebude chybět Míša neboli Michael C, takže na tuhletu akci vás srdečně zvu a také Camel Fat vás pozvou osobně přes vlny 8929 FM a ještě Josh Gigante a věc se jmenuje The One. Takže jednoznačná pozvánka ještě jednou 16. října do Roxy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: and plenty.
1: Tak trošku historie, Culture Beat, Mr. Vane, 15 hodin 2 minuty, nejvyšší čas na zprávy. Hned po nich Hugo, Amel, Angelem a Alternate, Moving to the Sun, či Kenya Grace, Strangers, anebo Global DJs a Kids.

těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někdy i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někdy se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Fanoušci seriálu Wednesday se mohou těšit na jeho další sérii. Jeho tvůrci Alfred Cook a Miles Miller oznámili, že je dotočená už třetí řada. Projekt je jedním z fenoménů, který se dostal na platformy. Premiéru měl v roce 2002 a odstartoval mimo jiné návrat gotické módy. Třetí řada bude mít 8 dílů a diváci uvidí v létě 2027. Ceny plynů v Evropě mohou dál růst, pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent, běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Pokles cen naopak v brzké době očekávat nelze i v případě uklidnění situace na Blízkém východě, bude plyn na trhu zlevňovat nejdříve až v příštím roce. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Charlie Puth, How Long. Máme 15 hodin 17 minut, to znamená, že odpolední show dneska na záskok za Mikeyho, kterého srdečně zdravím. Milan kroužil mezi 14 a 18 hodinou. 1. říjen, to znamená, že jsme zahájili měsíc, máme venku naprosto optimální počasí na sport, na procházku, na cokoliv a třeba i na poslech našich frekvencí 8929 FM. Igor má svátek, všem blahopřejeme. Určitě se také připojí o Fajach. Mimochodem, to je producent, kterého také často prezentuji v Club Mixu, třeba se snímkem I'm Out, který vyšel na značce Two Room Records. Pak je tam David Penn, Španěl, který patří mezi nejlepší producenty za posledních 5-10 let. Má osobitý styl a velice takové dobré taneční věci, tracky. Tando je ještě Eric B. Turner a tady se přesvědčíme se snímkem Always. Pak Love Harder a Part-Time Lover, či DJ Fresh, Cecil, Mr. Dynamite a Gold Dust.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto.

The Wave, Jungle, máme 15 hodin 31 minut, odpolední show v plném proudu. Frustrovaný Ronaldo neunesl verdikt trenéra, opustil portugalskou reprezentaci. No, co k tomu dodat? Samozřejmě já bych nejraději, kdyby Messi a Ronaldo ještě hráli 10 let, bylo by to fantastické. Užívám si vždycky mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, i když jsem hlavně fandam Lionela Messiho, tak se přiznám, že i Ronaldo mě fascinuje svým přístupem, svou vitalitou, ale bohužel věk se nezastaví. Těžko říct, co se tam mohlo stát mezi Jesusem, trenérem Portugalska. V každém případě to se rozvíme, protože Ronaldo řekl, že to všechno pak zveřejní, k čemu vlastně došlo. Je to tady zajímavé. Na jednu stranu ho nominoval, pak se stane takováhle situace, takže já doufám tedy, že se Ronaldo usmíří a že ho třeba ještě uvidíme v několika zápasech. No ale rozhodně teda vy uslyšíte 100% Clooneyho a Sleeping Jack, potom Izzy Cross, Midnight,

Evan Kathleen Aragon I Run Jay's Hype Remix. 15:07 a jak jsem sliboval na začátku vysílání, tak je tady také čas na kulturu, na filmy. Viděl jsem V srdci divočiny, přesto všechno, že jsem podle traileru viděl, že půjde o dojemný příběh.

0: Uber Junior, německý ovčák, potom také famózní Jake and Simons a ještě Anna Lambre. No prostě mě ten film stejně dostal. Strašně se mi to líbilo, i přesto všechno, že jsem věděl, co od toho čekat, tak se přiznám, že ten konec mě překvapil, ale víc už nechci prozrazovat, jestli máte rádi zvířata, divočinu a trošku si chcete poplakat, tak si vemte pár kapesníků navíc a s dojetím běžte do kina, protože tenhle ten film rozhodně doporučuji. A také, co doporučuji v zápětí, je tady Salamon a Skrillex, ještě tedy Rumta, Meduza a Shells Born to Love, a nebo si užijeme poslední dny léta, Last Day of Summer a Katie a Jack Jones.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: famózní Armand van Helden a jeho křídla Wings. 16 hodin 2 minuty, s tím přijdou zprávy. Hned po nich Amelie Lenz a ještě Angele Run. WW Scooter, Rave from the Other Space, a nebo Deep End a Kenzie Cates, Summer of Love.
1: Dance Radio, Praha 89 a

teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohledu. Motoristé ničí přírodu, nebuďte jejich loutka, vzkazuje českému premiérovi ohledně změn na ministerstvu životního prostředí hnutí Greenpeace České republiky. Jeho dobrovolníci ve středu v Pražské ulici na Nivách překryli předvolební billboard místní buňky Ano do komunálních voleb plachtou se satirickými koláží zachycující šéfa motoristů Petra Macinku a jejich současného prezidenta Filipa Turka s Andrejem Babišem. Historická budova Národního divadla na Vltavském nábřeží už léta využívá blízkost řeky ke klimatizaci svých vnitřních prostor. Voda z Vltavy slouží nejen ke chlazení prostor, kde se denně scházejí stovky lidí, ale také k vytápění. Nejen tento systém nyní Národní divadlo obnovilo. Modernizace technologií stála 302 milionů korun. 250 milionů korun šlo z Národního plánu obnovy a 52 milionů korun poskytlo Ministerstvo kultury. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dance Radio. Dance Radio.
1: Scooter. W&W.

0: Ayo, get on Mike Dean.
1: Maurice Jan Western, neboli Maupi, holandský producent a jeho tedy snímek On Again. Hodně se proslavil věcí trackem Drugs from Amsterdam, třeba na platformě Beatport, to bylo hodně, hodně v popředí i na prvních místech, takže jedná se o dalšího tedy skvělého producenta. Máme 16 hodin 16 minut, další hodina odpoledního show zahájena na vlnách 829 FM nebo Apka Dance Rádia. Přeju vám ještě jednou krásné sluneční, babějí, letní odpoledne, když bych to takhle mohl trošku skloňovat. Máme 1. října, svátek má Igor a všem blahopřejeme. Teď nás čeká Korolová a Switch Disco Empty Skies nebo Nightmare a Jordan Sparks No Air. Či Pet Shop Boys, tady je trošku klasika, New York City Boy a ještě Village People, takže když se sejdou dvě legendy dohromady, jedná se tedy o snímek, který byl hodně na přelomu milénia, populární všude v celém světě. Village People, klasika všech klasik, Victor Willis, hitovky YMCA in the Navy, a nebo Pet Shop Boys, tam není co dodat, také samozřejmě famozní duo vytvořilo neskutečně mnoho fantastických hitů a když se právě dají dohromady, tak z toho vznikne tahle ta kultovka. Ještě jednou krásné odpoledne a super poslech z Dance Rádia.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Matona, Let Me, či skotský machr Calvin Harris, I Am Not Alone. Taková malá kulturní zajímavost. Sylvester Stallone za mladých let byl pěkný rebel, je to samozřejmě můj idol a já ty filmy zbožňuju. Rambo, Rocky a všechny možné, které natočil, je to můj vzor, také jak na sobě pracuje. No ale představte si, že on byl v psychiatrické léčebně, kam ho poslala střední škola a tam ho napadl jeden tedy z těch spolubydlících a zasáhla ochranka a když se ho potom ve škole ptali, jestli to pro něj bylo poučení, tak Sylvester Stallone řekl, ne, mě to spíše posílilo. Takže co vás nezabije, to vás posílí. Doufám, že i Dance Radio takhle nějak funguje i pro vás a že vás posilujeme na vlnách 8929 FM anebo apka Dance Radio.

0: další skvělá česká tvorba. Dominik Geringer a Close Your Eyes. 16 hodin 8 a 40 minut, další hodinka teda pomalinku končí odpoledního show. Čeká nás Fred B, What If, Horizon nebo Justice Venzos, Simiany, We Are Your Friends. Přátelé, pakliže jedete domů z práce opatrně, no a pakliže jste už doma, tak doporučuji si udělat třeba nějakou sportovní procházku nebo si jít třeba někde hezky zasportovat, úplně ideální klima. Užívejme si konec babího léta, protože prej zase budou padat trakaře a vichřice a všechno možný, takže dokud je takhle krásně, tak si to vychutnávejme, ono už jsme na to zvyklí, že je nádherně a pak se čerti ženějí. Já vám tedy přeju ještě jednou nádherné pozdní odpoledne, laďte nás na vlnách 89,9 FM a nebo apka Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Nám se přiblížila 17. hodina, Sony Fodera a Becky Hill, Say Something. Hned po zprávách nás čekají Midnight Generation, Almost My Own, nebo Boys Noise a ještě Abraham Affection, či Annabelle Eklund a Stranger Sentimental.

těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někdy i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někdy se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Fanoušci seriálu Wednesday se mohou těšit na jeho další sérii. Jeho tvůrci Alfred Cook a Miles Miller oznámili, že je dotočená už třetí řada. Projekt je jedním z fenoménů, který se dostal na platformy. Premiéru měl v roce 2002 a odstartoval mimo jiné návrat gotické módy. Třetí řada bude mít 8 dílů a diváci uvidí v létě 2027. Ceny plynů v Evropě mohou dál růst, pro jejich další vývoj bude podle analytiků vedle geopolitické situace klíčová také nadcházející zima. V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent, běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Pokles cen naopak v brzké době očekávat nelze i v případě uklidnění situace na Blízkém východě, bude plyn na trhu zlevňovat nejdříve až v příštím roce. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tak hezky nalupaná záležitost Močanka Jealous. První říjen, máme 17 hodin 16 minut, ještě jednou všem Igorům blahopřejeme, kteří mají dneska svátek, doufám, že nás máte zapnuté. Na vlnách 8229 FM, Dance Radio, odpolední show, dneska na záskok, ještě hodinka za Michaela Seeho, který bude už zítra mezi 14 a 18 hodinou. A teď nás čeká Disclosure, The Sun, Comes Up, Tremadose, nebo TSHA, All Night Long, nebo Sigma, Rita Ora, Coming Home. Další kultura je tady a pozvánka do kina na film, který má dneska premiéru, tak nějak ve čtvrtek, to je jasné. Digger s Tomem Cruisem. Přiznám se, že vůbec nevím, co od toho čekat. Trailer působil tak trošku rozpačitě, ale kritici slibují, že to bude náběh na skvělý film. Údajně tam chce spasit lidstvo, asi je tam trošku i komediální složka, aktuálnost dnešního dění ve světě. No, v každém případě jsem zvědav, protože Tom Cruise je skoro k nepoznání a s Missionem Possible se tedy transformoval do nové role, ale je to skvělý herec, takže je to pozvánka samozřejmě nejenom pro mě, ale i pro vás. Užívejte si to, přeju vám ještě jednou nádherný podvečer na vlnách 8929 FM anebo aplikace Dance Radio a ještě jednou vám přeju super pozdrav ze studia na Hagiboru.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rehab a Nathan Nicholson, Dream Inside a Dream. Takže sen ve snu ve 17:33, takže ještě půl hodinky odpoledního show. Teď nás čekají Bingo Players a Cry Just a Little, A-Track Platform Remix. Tak to je holandské seskupení, holandský projekt s DJem, tedy frontmanem Martin Hoogstratem. Mark Hoogstrata a ještě tam byl jeden člen, který bohužel zemřel, to byl Bauer, který bohužel od roku 2013 není mezi námi, ale on si strašně přál, aby tedy Mark Hoogstrata dál pokračoval pod tímhletím pseudonymem projektem Bingo Players a my si dáme tenhle ten kulturní a nádherný snímek za několik málo okamžiků. Pak nás čeká Sigala a ještě Ellie Oaks With You, či Undyne a Beautiful Things. To všechno na Dance Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Empress of Dance for You. Pro vás tancujeme s velkou chutí, takže odpolední show jde úplně do konce. Zítra by měl být Michael C. mezi 14 a 18 hodinou. Díky za přízeň, hezky jsem si s váma to užil celé odpoledne. Mezi tedy 14 a 18 hodinou. A teď, kromě tedy skvělých věcí, hity a Karen Harding, Take You Home, či Netsky, Give and Take, vás večer čeká Dance Radio Chart, potom Tiesto, Club Life, State of Trance, Musical Freedom Radio Show, anebo Drunken Life a Adam Bayer. Mějte se krásně, přeju vám nádherný večer, užívejte samozřejmě poslední zbytky babího léta. A já vám přeju, ať vám vyjde všechno, co si přejete. Mějte nás naladěné na vlnách 8929 FM a nebo aplikace Dance Radia. Díky a hezký večer.

Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohledu. Motoristé ničí přírodu, nebuďte jejich loutka, vzkazuje českému premiérovi ohledně změn na ministerstvu životního prostředí hnutí Greenpeace České republiky. Jeho dobrovolníci ve středu v Pražské ulici na Nivách překryli předvolební billboard místní buňky Ano do komunálních voleb plachtou se satirickými koláží zachycující šéfa motoristů Petra Macinku a jejich současného prezidenta Filipa Turka s Andrejem Babišem. Historická budova Národního divadla na Vltavském nábřeží už léta využívá blízkost řeky ke klimatizaci svých vnitřních prostor. Voda z Vltavy slouží nejen ke chlazení prostor, kde se denně scházejí stovky lidí, ale také k vytápění. Nejen tento systém nyní Národní divadlo obnovilo. Modernizace technologií stála 302 milionů korun. 250 milionů korun šlo z Národního plánu obnovy a 52 milionů korun poskytlo Ministerstvo kultury. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Dance Radio Show. Dance Radio.

0: Dance Radio Chart.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Go, go, go. Fast track to a new era.

0: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.